0: pri námami stál.
1: Good.
0: Jaden Summit, John, Ida Mary, 8774, JAM 8774, Black Chevy Traverse.